0: Move TV prináša regionálne série, kultné filme, TV v živo, videoklub in rádio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Rádio 1 Krim.